Yeah. A jsem Sofie Marinová a to je Radio 6 bez 10. Slyšej Radio 6 bez 10 samo v Radio Play.